Ať rád rybím. Hik des bedě. Nederland aur Japan ka mukabla, futbal mukabla hone vale hai. Lekin usse pehle ratri mein 7 baje Germany Deutschland en Curaçao ka football mukabla hoga. Kumar Sanu program mein.